0: Pět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Z nabídky lékáren doktora Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
4: Volkswagen.
5: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
11: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
12: Nejde elektřina.
11: Zaplatíme vám novou. Innogy.
13: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží.

0: Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
8: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
8: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf Taft Laky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf Taft Laky na vlasy. For every you.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Tati, promiň, ujel mi bus.
12: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
1: Žijeme to s vámi.
2: Je. Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
8: Němečtí.

0: Ti vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Kaufland.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Mitsigel, pro mě číslo jedna.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
8: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
9: V datártu objednám
10: a za půl očky zdarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
9: To byl Richard!
12: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
13: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
14: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
13: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
14: Jo, grill.
12: Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
16: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
17: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
21: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Pět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Z nabídky lékáren do

0: Doktoromax vybíráme. Olfen Neoforte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny. Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
2: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
4: nejde elektřina,
3: zaplatíme vám novou. Innogy.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: OK, všichni, jdeme na to.
7: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
7: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
8: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
10: Přijďte za.
11: To byl Richard.
12: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datard.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka.
16: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
17: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

kovo, stříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustili mě z basy.

0: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
1: Žijeme to s vámi.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Být připraven na podzim, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Dlouhá vesta, cena s aplikací 249,90. Prošívaný kabát, cena s aplikací 449,90. A prošívaná bunda, cena s aplikací 329,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Kaufland.
6: Yeah.
7: Řekni heslo.
8: Opavia.
9: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
16: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
15: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PD.

0: RN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
5: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
6: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
11: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.

0: Pět plných výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
0: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Tati, promiň, ujel mi bos.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.

0: Vici 30 let.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
0: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
7: Objednejte si háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
11: nejde elektřina.
10: Zaplatíme vám novou. Innogy.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.

0: Carl's mother.
1: Hmm?
2: Oh, you guys. Oh, my God.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
2: Žijeme to s vámi.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Kaufland.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Yeah. Řekni heslo.
8: Opavia.
9: Minizvyky po našem. Středeční videohry.
10: Opavia. Odrobek víc spolu.
11: Moje pleť umí být

0: Dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
8: Tati, promiň, ujel mi bus.
9: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
0: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.

0: si pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
2: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.
0: Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
6: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy.

0: The Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
6: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
10: Nejde elektřina.
9: Zaplatíme vám novou. Innogy.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
13: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
14: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
15: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
2: Žijeme to s vámi.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Kaufland.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Řekni heslo.
8: Opavia.
9: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
15: Tati, co je tohle za auto?
16: Taková moje srdcovka.
17: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
15: Nebo pro tebe, tati.
18: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
19: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, HT dveře a máte klid.
20: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.

0: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Nicigel, pro mě číslo jedna.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Moje pleť umí být dost dramatická. Už jsem ale odhalila kód k její nejhezčí podobě. PDRN. Inovace inspirovaná korejskou péčí o pleť. Nově v séru Revitalift Filler. Pomáhá pleť vyplnit, více hydratovat a zjemňovat prásky. Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Pro ještě větší hydrataci vyzkoušejte masku Glass Skin.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Tati, promiň, ujel mi bus.
8: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
7: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle? A tohle?
10: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
15: Každý rodič umí něco jedinečného.
16: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
17: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Vej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Kulma!
2: To vyřeším. Mám Richard.
1: Přijďte zás!
2: Díky!
1: Kulma!
3: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
1: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Ah, to byl den.
2: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
4: Brev zná jednodušší způsob.
5: Nová samočisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
4: Non-stop čistý.
6: A svěží.
5: Nový Brev Color Auto Active.

0: záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: dní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
1: Žijeme to s vámi.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Teď hádám já. Je to daleko?
9: Celkem jo.
8: A už jsme tam někdy byli.
9: Mm-hmm.
8: Ale tudy jedeme prvně.
9: Dneska si totiž můžeme trošku zajet.
10: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
13: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
14: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
13: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Kulma!
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zas.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc krušovice 12, půl litru za 16,90. Penny.
20: Není to o štěstí, je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
23: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
0: nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Olfen Neoforte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka, medaile k nakousnutí.
2: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
7: Ah, to byl den.
8: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
4: Kulma!
7: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zas!
7: Díky!
4: Kulma!
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart.

0: Opravdový elektrospecialista.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
3: Čeče, makáme cementí!
2: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Každý rodič umí něco jedinečného.
9: Máma. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
10: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
11: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
14: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: To jak to nazvat, aby to neznělo trapně.
1: Já si myslím, že ze začátku byla snaha trošku mě motivovat, že jako ty nemusíš dělat hudbu, nemusíš dělat to samý, co táta. Ale myslím si, že to už od toho se upustilo, myslím, že to vzdali. Protože já to taky dělat musím úplně stejně jako táta, takže. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
6: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
8: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
9: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
10: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
12: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 519,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna.

0: dostane tě do hry.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Olfen Neoforte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Má to křídla?
12: Samá voda.
11: Ale je to nad námi.
12: Ano.
11: Tak je to nebe.
12: Trošku níž.
13: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
14: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, 1 bod navíc. Penny.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
2: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy

0: při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Každý rodič umí něco jedinečného.
4: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
5: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
3: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cysty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitive. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na drmax.cz.
7: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
13: Ano.
14: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
13: Ano.
14: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
15: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
16: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
17: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
18: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
11: Kulma!
19: To vyřeším. Mám Richard.

0: Kdo to natočil?
1: Kulmas Datartu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
6: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
8: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
9: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
10: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
12: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. Lidl, ta se vyplatí.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Má to křídla?
3: Samá voda.
2: Ale je to nad námi.
3: Ano.
2: Tak je to nebe.
3: Trošku níž.
4: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
8: V Penny nyní najdete pršáky do každé postýlky. A navíc v akci Fedorka Opavia za 9,90. Penny.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: V Datártu objednám.
11: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datár.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Olfen Neoforte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Kanefron na močové cesty. Zmírňuje pálení, bolest a časté močení, uvolňuje křeče a podporuje přirozenou funkci močových cest. Nalgesin S. Lék proti bolesti hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti. 40 tablet za akční cenu. Nasivin Sensitiv. Rychlá úleva od ucpaného nosu i pro vaše děti. Působí protizánětlivě. Jen za 129 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
3: Tak to je hezky kriky.
4: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
2: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme La Roche-Posay. Akci 3 za cenu 2. Dermokosmetika doporučovaná dermatology s novinkami Effaclar Supramolecular. Lierac. Francouzská dermokosmetika s viditelnými výsledky. Nyní se slevou 25% na celý sortiment. Dexeril. Zvláčňující krém k léčbě příznaků a projevů suché nebo atopické kůže za 369 korun. Dr. Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. S kartou výhod za 100.

0: 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Delisa Orion, jeden bod navíc. Penny.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Každý rodič umí něco jedinečného.
5: Máma. Mluvit dětskou řečí.
6: To umí maminka.
7: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
4: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
8: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Kondrosulf 400 pro léčbu artrózy kloubů. Při koupi 4 kusů zaplatíte jen 349 korun za kus. Esenciále Forte. Díky obsahu esenciálních fosfolipidů podporuje přirozenou regeneraci jater. Když na čase záleží, Brufen Rapid Caps proti bolesti, horečce a zánětu s rychlým nástupem účinku. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
4: Kulma.
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás.
5: Díky.
4: Kulma.
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
8: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
9: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
10: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
11: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: V Penny nyní najdete pršáky do každé postýlky. A navíc v akci jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
16: Má to křídla?
17: Samá voda.

0: Ale je to nad námi.
1: Ano.
0: Tak je to nebe.
1: Trošku níž.
2: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
3: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
4: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: V datártu objednám.
17: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
18: Přijďte za.
19: To byl Richard.
20: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
4: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
5: Nebo hovězí po burgundsku?
4: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 519,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
10: Ah, to byl den.
11: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Každý rodič umí něco jedinečného.
17: Mama. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
18: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
19: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
15: Kulma.
11: To vyřeším. Mám Richard.

0: Začal.
1: Kulmazda tartu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
3: Brev zná jednodušší způsob.
4: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
3: Non-stop čistý.
5: A svěží.
4: Nový Brev Color Auto Active.

0: záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti.

0: Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Čibo.
1: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka, medaile k nakousnutí.
2: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
3: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neoforte. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Stoptusin jen za 179 korun. Tlumí suchý, dráždivý, těžko utišitelný kašel silou dvou účinných látek. Vibovit. Želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A navíc sleva až 100% z doplatku na recept.
1: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit. Není to o štěstí, je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: To byl den.
7: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
8: Teď hádám já. Je to daleko?
9: Celkem jo.
8: A už jsme tam někdy byli.
9: Mhm.
8: Ale tudy jedeme prvně.
9: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
10: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
11: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
12: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s těmito produkty. Tyčinka Tribit nebo Leo, jeden bod navíc. Penny.
13: V datártu objednám.
14: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
15: Přijďte zas!
13: To byl Richard!
16: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
19: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
20: Už žádný, mami, restartuj to.
21: Už se mi nesekne při penaltě.
22: Už nespane, když páříme s klukama.
19: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc.

0: Stella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
3: Jasněčka!
2: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
10: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
12: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
13: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
14: No jo, přišla na snídani.
13: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
14: Dobrý nápad.
13: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
14: Až 70%.
13: No, a to je pěkný. To je pěkný?
15: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
16: V datártu objednám.
17: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
18: Přijďte za.
16: To byl Richard.
19: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
21: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout.
22: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
23: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
24: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
25: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
26: Mít malé sny nestačí.
27: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
28: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: pozvánka.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
4: Získejte extra body na plišáky do každé postýlky s těmito produkty. Tyčinka Tribit nebo Leo, jeden bod navíc. Penny.
5: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Kulma.
6: To vyřeším. Mám Richard.
5: Přijďte zás.
6: Díky.
5: Kulma.
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
10: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
9: Když vám přijde zdražení pojist, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Je tu opět.

0: 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
8: Mít malé sny nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc krušovice 12, půl litru za 16,90. Penny. Hellmann's.
5: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: V datártu objednám.
16: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
17: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
18: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datár.

0: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
4: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
3: Jo!
4: Hledejte v trafikách.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
9: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
10: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
9: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
14: Mít malé sny nestačí.
15: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250.

0: Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Soutěž z Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10x poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Commerzbanka.
1: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc krušovice 12 půl litru za 16,90. Penny.
2: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi.
4: Kulma!
7: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás!
7: Díky!
4: Kulma!
8: Kdo to natočil?
7: Kulma z Datartu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
11: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
12: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON.
15: Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušit.

0: nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
2: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
1: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
4: Mít malé sny nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

vůně listí, podzim vzduch je čistý, kolem procházíš. V okně sedí dítě, hraje cizí příběh.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, než páříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci okurka salátová kus za 14,90. Penny.
8: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
9: Ah, to byl den.
10: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
13: Mít malé sny nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano. Ano. Ano.
15: A tohle?
16: Mm-hmm.
15: A tohle?
16: Ano.
17: Super.

0: Dny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
9: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: V datártu objednám.
16: A na půl hodky zdarma vyzvednu.
17: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
18: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obyčejný.

0: Volksbanka.
1: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
4: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.

0: Už nespane, když pážíme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
7: Často se ptáte, zdraží mi příští rok povinné ručení. Nemám křišťálovou kouli, ale...
8: Já povím na vaše otázky. Pojištění vidím velký špatný.
7: Když vám přijde zdražení pojistky, jednoduše si na klik.cz porovnáte nabídky a budete platit méně. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Kulma!
10: To vyřeším. Mám Richard.
9: Přijďte zás!
10: Díky!
9: Kulma!
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
15: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
16: No jo, přišla na snídani.
15: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
16: Dobrý nápad.
15: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
16: Až 70%.
15: No, a to je pěkný. To je pěkný?
17: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci Pizza Ristorante za 49,90. Penny.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
14: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
15: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy.

0: Pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datárt.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Ah, to byl den.
7: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
13: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
14: Ano. Ano. Ano.
13: A tohle?
14: Mm-hmm.
13: A tohle?
14: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: A tohle?
14: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
15: Jiřinko?
16: Jiřinko?
15: Jiřino! Jirku, to asi je u tebe?
16: No jo, přišla na snídani.
15: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
16: Dobrý nápad.
15: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
16: Až 70%.
15: No,
16: a to je pěkný.
15: To je pěkný.
17: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. EON.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Commerzbanka.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Soutěž s Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když paříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: chyby magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti. Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
4: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: V datártu objednám.
7: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
8: To byl Richard.
9: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
12: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
13: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.

0: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.

0: elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90. Penny.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespane, když paříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: To byl den.
13: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí z potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
14: To smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
15: Čeče, makáme cementí!
14: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
17: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
20: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
21: Narodila jsem se s prázdnýma rukama.

0: rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: V datártu objednám.
8: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Čejte zas!
10: To byl Richard!
11: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to.

0: to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: banka.
1: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když pážíme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
2: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Ah, to byl den.
5: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
9: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
10: V datártu objednám.
11: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
13: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
14: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Snažím se zhubnout.

0: hubnout, ale prostě se mi to nedaří.
1: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Pepko.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC. Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka z Budy za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Zdraví začíná v malých návycích.
9: Tak jim to nandej. Provedu.
8: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
9: Vzlet povelen. Přepínám.
8: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
12: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
13: Objednejte si háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
14: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
15: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
14: Při nakládání.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
20: Jiřinko? Jiřinko?
21: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
20: No jo, přišla na snídani.
21: No Jiřinko.
20: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
21: Dobrý nápad.
20: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
21: Až 70%.
20: No, a to je pěkný.
21: To je pěkný.
22: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
23: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
24: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
23: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
24: Jo, grill.
23: Home Credit. Pro lepší příběhy.
25: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání.
0: vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč.

0: Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Soutěž Kaufland Card Extra. Registrujte se v aplikaci Kaufland a vyhrajte jedenkrát Škoda Kodiaq a k tomu 50 000 korun na palivové kartě Orlen. Pětkrát skútr Piaggio nebo 10krát poukázku na 5 000 korun do Kauflandu. Soutěžte s Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
6: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci Fidorka Opavia za 9,90. Penny.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: poradí The Partners Banka.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když paříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
2: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
4: Mít malé sny. Nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
6: V Datartu objednám.
7: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
8: Přijďte za.
9: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datart.
10: Jiřinko? Jiřinko?
11: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
10: No jo, přišla na snídani.
11: No Jiřinko.
10: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
12: Dobrý nápad.
10: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
12: Až 70%.
10: No. A to je pěkný. To je pěkný.
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
14: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
17: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mm-hmm.
18: A tohle?
19: Ano.
20: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
19: Ano.
20: A všechny vaše další oblíbené produkty.

0: nikdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Hello, rockeři! Rock opera slaví 20 let! Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, než páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90. Penny.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdu

0: opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: V Datartu objednám.
7: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
8: Přijďte za.
6: To byl Richard.
9: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
10: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
11: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
15: Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
19: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
20: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
21: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
22: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Tati, co je tohle za auto?
24: Taková moje srdcovka.
25: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
23: Nebo pro tebe, tati.
26: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

0: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
3: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: V Penny nyní najdete pršáky do každé postýlky. A navíc v akci jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
7: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstavit.

0: Sberbanka.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když paříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
4: Kulma.
13: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte za.
13: Díky.
4: Kulma.
14: Kdo to natočil?
13: Kulma z Datartu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou

0: účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

podzim vzduch je čistý, kolem procházíš. V okně sedí dítě, hraje cizí příběh.

0: Jdu si dát pauzu.
1: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
4: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Ibalgin 400 jen za 129 korun. Pomáhá při různých typech bolesti. Růžový Ibalgin je jen jeden. Paralen 500 tlumí bolest, snižuje horečku, pomáhá při chřipce. Nyní za 39 korun. Mukonasal Plus. Rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos s kartou výhod za 119 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na Dermax.cz.
5: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
6: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
9: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.

0: získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
2: Brev zná jednodušší způsob.
3: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
2: Non-stop čistý.
4: A svěží.
3: Nový Brev Color Autoactive.
5: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.
8: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
9: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
11: Každý rodič umí něco jedinečného.
12: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
13: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
14: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Kulma!
17: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zás!
17: Díky!
16: Kulma!
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datartu.
19: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Teď hádám já. Je to daleko?
5: Celkem jo.
4: A už jsme tam někdy byli.
5: Mhm.
4: Ale tudy jedeme prvně.
5: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
6: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
8: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
3: Takže vás nesvědí hlava?
2: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
4: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
7: Větší, než si myslíš.
6: Proč prší?
7: Aby se starý cítil příjemně.
6: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
8: Dorazili jste do cíle.
7: Tak jo, jsme tady.
8: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
9: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
10: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
11: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
10: Při nakládání.
12: Ambipur, právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
13: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
14: Pálivá omáčka? Špatné rozhodnutí. Zeva? Správné rozhodnutí. Zeva pro lepší pocit.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono?
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi!
7: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.

0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
1: Každý rodič umí něco jedinečného.
2: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
3: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
5: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
6: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
7: Brev zná jednodušší způsob.
8: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
7: Non-stop čistý.
6: A svěží.
8: Nový Brev Color Auto Active.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Kulma!
12: To vyřeším. Mám Richard.
11: Přijďte zás!
12: Díky!
11: Kulma!
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

Ahoj, rockeři. Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rock opera CZ.

0: záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší,

0: čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
3: Žijeme to s vámi.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
8: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
9: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
10: Pálivá omáčka. Špatné rozhodnutí. Zeva. Správné rozhodnutí. Zeva. Pro lepší pocit.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
15: Není to o štěstí, je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
16: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbytná, ale i tak jí mám rád.
17: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
18: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
19: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
21: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
22: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to?

0: tak to prodej. Teď hádám já. Je to daleko?
1: Celkem jo.
0: A už jsme tam někdy byli.
1: Mm-hmm.
0: Ale tudy jedeme prvně.
1: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
2: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
3: V datártu objednám.
4: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
5: Přijďte za.
6: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
7: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte pomoc stále na dosah. Naše asistenční služba vám pomůže dřív, než jste čekali. Přejděte k OZP do konce září.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzlet povolen, přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj.

0: Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
2: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
3: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjistí, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mhm.
9: A tohle?
10: Ano!
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Kulma.
14: To vyřeším. Mám Richard.
13: Přijďte zás.
14: Díky.
13: Kulma.
15: Kdo to natočil?
14: Kulma z Datartu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Každý rodič umí něco jedinečného.
18: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
19: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
20: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
21: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
20: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
21: Jo, grill.
20: Home Credit. Pro lepší příběhy.
22: Veselý úsměv oranžový dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
23: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
22: Jo!
23: Hledejte v trafikách.
24: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například šampon L'Oréal Paris Elsev 1 litr za 249 korun. Nebo zubní pasty Senzodin za 79,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
25: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
26: No jo, přišla na snídani.
25: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
26: Dobrý nápad.
25: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
26: Až 70%.
25: No, a to je pěkný.
26: To je pěkný?
23: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na

0: zatápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české kedlubny bílé, jeden

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Askol nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Kulma.
8: To vyřeším. Mám Richard.
7: Přijďte zás.
8: Díky.
7: Kulma.
9: Kdo to natočil?
8: Kulma z Datartu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespadne, když paříme s klukama.
12: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
15: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
16: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
17: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
18: Na Vinted může být všechno znova nové.
19: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.

0: Ahoj, Sáro.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české kedlubny bílé, jeden kus s apkou za 9,90. Albert.
3: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost ať si kdekoliv. Třeba při čekání na záběr, cestou za štěstím, na vítězné vlně, ale i když jen hledáš, jak si vylepšit den. Zjistí ještě dnes, co čeká v Lucky Boxu tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
7: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
6: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
7: Albert stojí za to jíst lépe.
8: Přiletěl k nám nový dráček.
9: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
8: Jo!
9: Hledejte v trafikách.
10: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci Fidorka Opavia za 9,90. Penny.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Teď hádám já. Je to daleko?
13: Celkem jo.
12: A už jsme tam někdy byli. Ale tudy jedeme prvně.
13: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
14: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
15: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
8: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným

0: kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.

0: Byla.
1: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Kulma!
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás!
5: Díky!
4: Kulma!
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Každý rodič umí něco jedinečného.
9: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
10: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
8: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
11: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
12: Brev zná jednodušší způsob.
13: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
12: Non-stop čistý.
14: A svěží.
13: Nový Brev Color Autoactive.
15: Když má vaše miminko horečko a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.

0: film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti.

0: Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Čibo.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
3: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
8: Lucky Boxy od Fortuny ti přináší hravost na každý den. Třeba když chceš, aby zábava rostla. Když celý den někde lítáš. Nebo jedeš za štěstím. Když tě baví slavit i to, co teprve přijde. Otevři si Lucky Box zdarma a zjisti, co čeká na tebe. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
12: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
13: V datártu objednám.
14: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
15: Přijďte zas!
16: To byl Richard!
17: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
18: Se zdravotní pojišťovnou OZP máte jistotu, že je o vás postaráno včas. Proto podporujeme prevenci rakoviny kůže s chytrou aplikací. Přejděte k OZP do konce září.
19: Moje malá sestra umí být někdy trochu neodbitná. Ale i taky mám rád.
20: Kinder Milk Slice. Mléčný krém a kapka medu mezi dvěma piškoty. To nejjemnější obětí.
21: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
22: Teď hádám já. Je to daleko?
23: Celkem jo.
22: A už jsme tam někdy byli.
23: Mhm.
22: Ale tudy jedeme prvně.
23: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
24: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespadne, když paříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
6: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
7: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Každý rodič umí něco jedinečného.
2: Mama. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
3: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
4: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
8: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
9: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
10: Brev zná jednodušší způsob.
11: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
10: Non-stop čistý.
12: A svěží.
11: Nový Brev Color Auto Active.
13: Tati, co je tohle za auto?
14: Taková moje srdcovka.
15: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
13: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
18: Kulma!
19: To vyřeším. Mám Richard.
18: Přijďte zas!
19: Díky!
18: Kulma!
20: Kdo to natočil?
19: Kulma z Datartu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
6: Umí to lítat?
7: Ne.
6: Máme to teď s sebou?
7: No jasně.
6: Zabírá to hodně místa?
7: Naopak, nabízí.
8: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun.

0: T-Mobile.
1: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
2: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
4: To byl den.
5: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
8: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mm-hmm.
14: A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
15: Ano.
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
21: V datártu objednám.
22: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
23: Přijďte zas!
24: To byl Richard!
25: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
26: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar. Kuskus.
2: Nebo hovězí po burgundsku.
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun. Nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle? A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
8: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
12: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude

0: jako na obláčku.
1: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
2: Jiřinko?
3: Jiřinko?
2: Jiřino! Jirku, to asi je u tebe?
3: No jo, přišla na snídani.
2: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
3: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
2: No, a to je pěkný. To je pěkný?
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Kulma!
6: To vyřeším. Mám Richard.
5: Přijďte zás!
6: Díky!
5: Kulma!
7: Kdo to natočil?
6: Kulma z Datartu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penalti.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Každý rodič umí něco jedinečného.
16: Máma. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
17: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
18: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
19: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
10: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.

0: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.

Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmo Tales. Česká spořitelna.

Ahoj, rockeři! Rock opera slaví 20 let. Velké rockové i operní hlasy, akrobatická a ohnivá show, virtuózní kapela, rockopera.cz.

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
4: Žijeme to s vámi.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.

0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
2: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
3: Umí to lítat?
4: Ne.
3: Máme to teď s sebou?
4: No jasně.
3: Zabírá to hodně místa?
4: Naopak, nabízí.
5: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
6: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
7: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
8: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
9: To byl den.
10: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
11: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
13: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje masnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
14: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
15: V datártu objednám.
16: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
17: Přijďte zas!
18: To byl Richard!
19: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
20: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od dvou kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
23: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
24: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
25: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
26: Už žádný, mami, restartuj to.
27: Už se mi nesekne při penalti.
28: Už nespane, když páříme s klukama.
25: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
2: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
3: Já jsem Jessie.
4: Já jsem DJ.
5: Já jsem Roxy.
6: A my jsme
7: Čivavý kapela v útulku.
3: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá bříška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
2: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
10: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
11: Jasněčka!
10: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
14: Ano.
15: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
13: Ano.
15: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
16: Kulma.
17: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zas.
17: Díky.
16: Kulma.
18: Kdo to natočil?
17: Kulma z Datártu.
19: Jednoduše.

0: Objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí,

0: Účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerod. Magnézium efektivně i při stresu.
1: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
2: Čeče, makáme cementí!
1: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
4: Brev zná jednodušší způsob.
5: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
4: Non-stop čistý.
6: A svěží.
5: Nový Brev Color Auto Active.
7: Každý rodič umí něco jedinečného.
8: Mama. Mluvit dětskou řečí.
9: To umí maminka.
10: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
7: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penaltě.
16: Už nespane, než pážíme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Tak na nic nečekejte.
5: Žijeme to s vámi.
6: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. Je tu opět náš akční katalog. Slevy od 30% na více než 100 produktů. Zkuste třeba protein. Už jen poslední týden. Albert.
10: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
11: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
12: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
13: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
14: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
15: Kulma!
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás!
16: Díky!
15: Kulma!
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
20: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Svobodné rozhodnutí. Zeva. Správné rozhodnutí. Zeva. Pro lepší pocit.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když paříme s klukama.
2: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Není to o štěstí. Je to o vůli. I will. Nová doplnitelná vůně Giorgio Armani.
8: Umí to lítat?
9: Ne.
8: Máme to teď s sebou?
9: No jasně.
8: Zabírá to hodně místa?
9: Naopak, nabízí.
10: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.